0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.rezortsvět.cz.
6: Hit Radio 90.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
1: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
2: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
3: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
2: ano.
3: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Genx.cz. Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio devadesátka.
2: Devadesátky.
1: Devadesátky non-stop.
2: Non-stop.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Je středa 20. května, 6.55, my jsme Hit Radio 90. Pokud si chcete zaskočit do roku 1996, No Mercy jsou na cestě a taky zjistíte, jak to jede.
1: Na dálnici D1 na 230. kilometru ve směru na Přerov havarovalo osobní vozidlo mimo komunikaci. Dejte pozor. Na D1 na 80. kilometru ve směru na Brno stojí kamion s defektem, i tady opatrně. A na trase ze Svitav do Brna u Kuřimi srazilo osobní auto zvěř, tak i tady dávejte pozor. Šťastnou cestu.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky
2: CZ. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Hitradio 90.
10: Dnešní počasí oblačno nebo polojasno, může být i zataženo, občas déšť, to se potom přenese odpoledne i na celou republiku, takže jestli přemýšlíte, co si vezmu, sluneční brýle nebo deštník, vezměte si obojí a tvařte se, že to byl plán. Teploty dneska 18 až 23.
9: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
10: Vítejte v 7 zpátky na devadesátce s Danou Dawson a ještě před ní No Mercy, Where Do You Go, devadesátkovou klasikou o tom, jak někdo bez vysvětlení zmizí ze života, žádná zpráva, žádný číslo. Prostě v noci odešla a už se nikdy neozvala. Říkalo se tomu normálně zlomený srdce, ale já to překládám i do dnešní češtiny. No ghosting je to. Já se jmenuji Vláďa Řepka, tohle je ranní Hit Radio 90. Hit Radio.

0: Kiss Me a budu vám hrát jízdu od Alice Springs, ale taky Nika Cavea s Kylie Minogue. Příjemný ráno v 7.11 se s Hitrádiem 90. A úžasná Kylie má dneska premiéru na Netflixu. A bude to šmejděníčko šmejdění. V dokumentu totiž nechává nahlédnout i tam, kde to ještě nikdy neudělala. Dokonce i slzy budou. Kylie. To prostě není jen popová hvězda, to je ikona, se kterou dneska tančí celý svět. Kylie prostě září. Za chvilku je na D90.
1: Housebrand Café, per favore? Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

4 minuty před půl osmou, Hit Radio 90, Michael Jackson a sound roku 95, přesně jak si ho pamatujeme. Syrovej a drsnej. Nevím, jak oznámit další zprávu. Máte papírový kapesníky? Dánská kapela Aqua, která byla součástí našich životů neuvěřitelných 30 let, na Instagramu oznámila, že končí. Velký smutek. A i když už je nepotkáme na jevišti, v našich devadesátkových srdcích zůstávají. Na cestě k nám na devadesátku je teď ale Cher, Def Leppard a Belinda Carlisle. Hit Radio 90.

0: 7.38, dobré ráno s Hit Rádiem 90 a neuvěřitelnou Cher. Na cestě mám pro vás ještě Roxette, M People a Espen Lind a jeho nejslavnější píseň. Na to si počkáme a doufám, že kvůli tomu nepřijdete pozdě do práce. Omluvenku, ať když tak volají mě, máte od nás a šéfovi řekněte, přicházím pozdě, protože tohle jsem musel slyšet za chvilku na 90.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má
2: podařit. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, 6 minut před 8. Na cestě jsou Spice Girls, Mabel, Joan Osborne a teď i ty úžasný Roxette, June Afternoon. Jsem si vzpomněl, když jsem si je nahrával poprvé na kazetu, tak jsem samozřejmě přišel o ten začátek. A do konce písničky mi nějaký moderátor něco říkal, asi uváděl dopravu.
1: Na trase z Havlíčkova Brodu směrem na Pelhřimov u Kojčic havarovalo nákladní auto, projíždí se jedním pruhem, zdržíte se v kilometrové koloně. Na výjezdu z Frýdlantu nad Ostravicí směrem na Frýdek Místek havarovala dvě osobní auta, na místě zasahuje policie. A na dálnici D5 na 102. kilometru ve směru na Rozvadov dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to
3: má podařit. Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
4: Co je tohleto? To je sama doma, no.
3: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: A čelovky vaření a papání?
12: Máme.
11: A batůžek malý a velký?
12: Máme.
11: A co boty a botičky do každého počasí?
12: Jasně, že máme.
13: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro veřejnost riziko. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Novela, kterou ministerstvo předložilo vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo Ministerstvo kultury. Zásadní připomínky k návrhu vzneslo dříve i Ministerstvo vnitra. V Havlíčkově Brodě je ode dneška MHD zdarma. Kvůli rekonstrukci bude uzavřený velký silniční most přes Sázavu. O tom, že bude po dobu přestavby mostu MHD zdarma, rozhodla městská rada. A Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Duel začne v 16:20.
2: Vladané, díky, ještě přidám počasí. To dneska jede styl Nikdy nevíš. My aspoň teda napovíme. Oblačno až polojasno, může i zapršet, ale půjde i o přeháňky, hlavně teda. A odpoledne, hlavně na Moravu, můžou dorazit bouřky. Maximum dneska kolem 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: 8 hodin, já se jmenuji Vláďa Řepka a přeju vám parádní středeční ráno s Hitrádiem 90. A kdyby byl dneska 20. květen 1995, tak hlavním hrdinou dne by byl papež Jan Pavel II., který přesně přijel do České republiky před 30 lety, potkal prezidenta Václava Havla a promluvil večer na Strahově. Jo, 90. to jsou i historické momenty. A beru vás do roku 99. Pět prostřednictvím božský Joan Osborne na Hit Rádiu 90.

0: Na cestě Diana King, Usendor, Nenechcherry a Blondie v 8.12 na Hitradiu 90, ale kouzelný Spice Girls. Klip k téhle písničce se odehrává v New Yorku, ale celý se natáčel před zelenou plochou. Takže o filmech a áčkových hvězdách je taky nová vypalovačka. Markéta, Ivo a Michal mluví o tom, co je v krabici ve filmu 7 a nebo proč jim Jim Carrey připomíná Luďka Sobotu. Tak si ho najděte, podcast třeba na webu Hitradia 90.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hitradio 90.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
8: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Příjemné ráno s Dianou King a Hit Radiem 90. No nemyslím si, že by tohle to zrovna byl song, který se hrál na svatbě prince Harryho a jeho Meghan. No i když. A je to ale stejně neuvěřitelný, že už je to 8 let od té jejich svatby. No a internet zase vytáhl fotky, které prý ještě nikdo nikdy neviděl, což je zvláštní, protože to tehdy sledoval vlastně skoro celý svět. Ale vás určitě zajímá, co na té fotce je. Takže je to jednoduchý, ona v jednoduchých šatech, on nervózní v uniformě. No Shy Guy, na cestě...
1: Devadesátka. Devadesátky non-stop.
0: Na cestě Chantal Kravy a Cuk, Rednex a ještě tu mám Mr. Big. Song přesně na středeční ráno. Trávíte ho s devadesátkou v 8.28. Krásný ráno.

0: 9 minut po půl deváté, ladíme vás na Hit Radio 90 s úžasnou Chantal Kreviacuk. Úplně původně je to předělaný klasický hit z roku 66, zpíval se i v Česku, už za chvíli hlásí tvůj let. Jezinky to zpívaly. Tahle ta písnička z roku 98 od Chantal Kreviacuk posloužila jako významná součást soundtracku k filmu Armageddon, který je o tom, jak se hlavní postavy loučí, když odlétají raketoplány zachránit zemi před skázou. Na cestě třeba Lucie a troubit na trumpety by se vám líbilo.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Ráno může být úžasný, když si dáváme New Order na Hit Radio 90. 5 minut před 9. na cestě ATB, Jamiroquai, Joey Bon Jovi a jak se jede, Vladané?
1: Na trase z Frýdlantu nad Ostravicí směrem na Frýdek místek u sjezdu na Bašku bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Kolona má asi půl kilometru. Na dálnici D8 na 25. kilometru směrem na Prahu leží v pravém pruhu sražená srnka. Dejte tam pozor. A opatrně na dálnici D1 okolo 58. kilometru ve směru na Brno máme hlášenou pobíhající srnku v okolí dálnice. Tak tam buďte ve střehu.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
6: stěhovanikrbec.cz
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Už zase nejde internet.
12: Ta Wi-Fi je pomalá.
11: Ne.
13: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
13: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
15: GenX.cz
0: 90. Nejlepší.

0: 50.
1: Dnešní počasí oblačno nebo polojasno, může být i zataženo, občas déšť, a to se přenese odpoledne i na celou republiku. Takže jestli přemýšlíte, slunečník nebo brýle, nebo deštník, nachystejte všechno, teploty dneska mezi 18 až 23 stupni, punčocháče potřebovat nebudete.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: 20. květen, je to nabitý, svátek má Zbyšek a taky asi včelka Mája, alespoň podle kalendáře, kde je napsáno Světový den včel. A taky doufám, že se dnešek zapíše jako den vítězství Česka nad Itálií na mistrovství světa v hokeji. Každopádně držíme palce. Já se jmenuji Vláďa Řepka a pouštím Blaze of Glory na Hit Radio 90 v 9.

0: Nadupaný ATB a vzpomínka na rok 98 v 9.11 na 90. Na cestě taky Inexcess a Stardust, Music Sounds Better With You. Některé songy nás prostě vrátí do chvíle, kdy bylo léto nekonečný, domů se chodilo až za světla, což přesně Stardust umí. Je to jejich jediný hit, ale stala se z něj taneční hymna. Stojí za to počkat si na ní za chvilku na Hit Radio 90.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Acema, jde to i bez banky.
13: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

4 minuty před 9:30 Britové, který si holky vylepovali do deníčků papírových. Five na Hit Radio 90. Na cestě Randy MC a Madonna a mě zaujala v souvislosti s Madonou zpráva, to jsem vám chtěl hlásit, že vystoupí během mistrovství světa v poločase Madonna, Shakira a BTC. No už mi mohl být divnej ten poločas, když se hokej hraje na třetiny, že jo? A taky to, kde by se najednou vyloupli ve Švýcarsku. Takže korigujeme, jedná se o finálový zápas mistrovství světa fotbalového. Zpátky k hokeji, ten hrajeme dneska s Italama, chvilku před pátou a zpátky k Madoně na 90. právě teď.

0: 938, Hit Radio 90, i Run DMC si vyzkoušeli film, teda hlavně muziku k ním. Slyšet byli například ve Smrtonocné pasti. Když jsme u těch filmů, mám tip, podcast, ten náš, Vypalovačka, má téma fenomén áčkových hvězd Hollywoodu 90. let. Řeší je naše trojka, Markéta Rachmanová, Ivo Alač a Michal Klein. A Markéta na cestě, stejně jako Činesky na 90.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Toto je?
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jak zpívá Freddy, show must go on i po 10. hodině tady na Hitrádu 90, ještě předtím na silnice.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D11 došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný je levý pruh. Kolona má téměř 2 kilometry. Na pražském okruhu na 25. kilometru směrem dálnici D1 se srazila 3 osobní auta. Došlo i k úniku paliva. Blokovaný je jeden pruh. A na trase z Volár do Českého Krumlova před Horní Planou bouralo osobní auto s nákladním. Dejte pozor.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno, nejdřív se objeví déšť lokálně pouze na západě Čech, ale postupně čekáme místy srážky i na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přehánek, a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku z večera i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Hezké dopoledne, pro někoho možná dobré ráno, podle toho, jak jste si to dneska uměli zařídit. Čeká nás báječný den a snad nejenom kvůli počasí. Já mám dneska na sobě žlutý šaty a mám vyzkoušený, že když si na sebe vezmete tuhle netradičně výraznou barvu, tak prostě záříte už od vstupu do výtahu. Markéta Rachmanová s vámi, největší hity 90. jsou připravené.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: I po těch dlouhých letech, i když jsme ji slyšeli stokrát, tak to prostě pořád funguje. A možná, že jste jako teenageři úplně nemuseli, protože to byl na vás až moc velký slaďák, ale dneska už určitě chápete, proč vaši mámu a tetu tolik tahle písnička dojímala, i když neuměli anglicky, protože ta emoce v ní je prostě extrémní. Na Whitney Houston a taky Kevina Costnera přijde určitě řeč i v našem aktuálním díle podcastu Vypalovačka, který je věnován právě áčkovým hollywoodským hvězdám. Stouně chystají novou desku a my si dáme to, čím nás okouzlili v roce 1992. Už za chvíli posloucháte Hit Radio 90.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skoržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
9: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
10: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
11: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
10: ano.
11: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
12: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
13: Hudební devadesátky byly nejlíp.

před chvílí na Hit Radio 90 Whitney Houston a teď ten, co jí hodně komplikoval život. A jestli Whitney musela sáhnout po terapii a medikaci, tak on byl důvodem, bohužel. Bobby Brown se totiž asi nikdy nesmířil s tím, že jeho žena je zkrátka úspěšnější než on sám, který měl pouze jeden jediný hit, a to ten, který právě teď projel Hit Radio 90. Pánové z Depeche Mode si prošli rozvody, osobními krizmi, dneska jsou usazení a žijí ve stabilních manželských svazcích, které už trvají docela dlouho a inspirují tak svoje děti. Enjoy the silence.

0: Hrajeme 90 non-stop. Právě teď to jsou Goo Goo Dolls na Hit Radio 90. Podle toho, jak moc se ve zprávách začalo objevovat slovo Ebola, to vypadá, že bychom se preventivně možná měli raději podívat na film Smrtící epidemie z roku 1995. Akorát teda nevím, kdo je v tom našem současném veřejném prostoru právě teď Dustin Hoffman. Trošku se totiž bojím, že Ebolu sice možná máme, ale hrdinu úplně ne. Hit Radio 90 posílá za chvilku Pulp. Hezkou středu.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Bye bye, Queen of Rain, Roxette, těsně před 11.
1: Na sjezdu z dálnice D1 na Brno na 190. kilometru ve směru od Vyškova havarovala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 42. kilometru směrem na Jaroměř dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem. A na obchvatu Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením v obou směrech.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Dneska ve středu čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se přidají přehánky, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Zpočátku můžou přijít i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 23.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Středa dneska hraje ve skvělým rytmu, tak si to nenecháme zkazit žádnýma falešnýma tónama. Na te už pomalu ladí uši nově oznámená porota Superstar, která se spouští na podzim. Habera, Farna, Prachař a Kalin. Skvělý výběr. Ale stát bych teda před nima nechtěla, ani kdybych byla Gala.
0: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

0: Ladí vás je Rádio 90 a East 17. Už je čas, aby svoje bílé péřovky zase dali do čistírny, protože v prosinci se do nich opět navlíknou a odjedou speciální zimní turné po Británii. Je to asi 12 koncertů. Včera ohlásili termíny. Nebudou to žádný Monster Edeny, ale na připomínku toho, jak skvělá tahle parta byla a je, to prostě stačí. 90 za chvíli zpátky, hezký dopoledne.
1: Hitparáda Eurocharts se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Sencor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

z devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90.

Hrajeme 90ky non-stop, proto i Sheryl Crow. Neměla to vždycky jednoduchý, docela brzo jí objevili rakovinu prsu a v té době ještě nebyly procenta úspěšnosti tak vysoký. Ale je pořád tady a o svý cestě k uzdravení Sheryl Crow hodně často přednáší. No a když je potom coffee break, tak vezme kytaru a začne hrát. A tohle už je dnešní oslavenkyně. Wow, i na sítích máme video, kdy Sher zpívá Believe před 2 lety živě a je neuvěřitelná. Sher je dnes 80 let, takže až si ve 40 budete stěžovat, že jste starý, nemohoucí a unavený, podívejte se na tuhletu generaci lidí, co drží krok i v 80 letech. Gratulujeme, krásný den.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Když se chystal klip k tomuhle Jacksonovu hitu, tak se rozpočet vyšplhal na obrovský číslo. A to hlavně díky honoráři pro Eddie Murphyho, který tady hraje egyptského faraona. Jenomže Eddie si k tomu postavil docela velkoryse. Celý to totiž pojal jako protislužbu, když mu Michael Jackson zaspívá na jeho vlastním albu. A kdyby se všichni chlapi světa uměli dohodnout tak jako tihleti dva, i když v tom lítají velký peníze.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: poslední hit, který vám dáme dneska dopoledne od skupiny Tigre, ta zpěvačky Lulu, Relight My Fire, těsně před 12. hodinou. Čekají nás zprávy, řekneme si, co nejdůležitějšího přineslo zatím dnešní dopoledne. Taky mrkneme na oblohu, která už se začíná dost kazit. Ze všeho nejdřív ale silnice.
1: Na trase z Prahy na Karlovy Vary u Andělské hory bourala dvě osobní auta a provoz je řízený kyvadlově. Počítejte s kratším zdržením. Na výjezdu z Prahy na Chomutov v Lipské ulici stojí porouchané auto, dejte pozor. A na trase mezi Bamberkem a Ústím nad Orlicí na průjezdu Českými Lipchavami došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projíždějte tam s opatrností.
2: Bezpečnost.

0: od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
1: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
1: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
5: Lyže?
6: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
6: Happy Sport.
5: Půjčovna?
6: Happy Sport.
5: Servis?
6: Happy Sport.
5: Bazár?
6: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
7: Happy Sport.
5: Happy Sport?
6: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
7: Happy Sport.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: A čelovky vaření a papání?
10: Máme.
9: A batůžek malý a velký?
10: Máme.
9: A co boty a botičky do každého počasí?
10: Jasně, že máme.
11: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Radia.cz Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Česko se chystá na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Převezen bude do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Dorazit má v podvečer. Nebezpečí obyvatelů nehrozí. Autobus, který ráno havaroval na Rokycansku, vezl děti na plavání. Dispečer přepravní firmy uvedl, že řidič se vyhýbal jinému vozu a utrhla se s ním krajnice. Vedení metropole schválilo nový pražský územní plán. V přípravě byl od roku 2012. Finální rozhodnutí bude ještě na zastupitelích. Hlasovat by o něm měli 28. května. Během uklidové akce Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci knapu se sbírali zhruba 2,5 tuny odpadu. Úklid v okolí turistických cest probíhá dvakrát ročně. Italové jsou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Naši mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začíná 10 minut před půl pátou.
2: Dneska čekáme oblačno až polojasno, teď odpoledne, ale přijdou mraky, přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, takže možná sice zmokneme, ale nebudeme se u toho klepat zimou.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Tak už je odpoledne 20. květnové. Jak vypadají vaše dnešní grafy produktivity? Je to lepší nebo horší, nebo stejný jako vždycky? Držte vlnu s Rádiem 90, bude nám to tady zase parádně hrát. Od Madony přes Luci až po Likvido. Hezkou středu, Markéta.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 12 hodin 11 minut, hezké odpoledne. Nejchytřejší krok, co můžete udělat, když vám dochází dech, anebo když se opět chystáte zaujmout celý svět, je spojit se s někým, kdo je momentálně na vlně. Tohle PR vždycky fungovalo a funguje. A tak Madonna naspívala aktuálně duet se Sabrinou Carpenter, mladou americkou hvězdou, takže obě z toho mají obrovský čísla a Madonna navíc je pověst ženský, která si před mladýma tvůrcema rozhodně neodplivne. Devadesátky jsou za chvíli zpátky, Tom Petty bude.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamarán.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Devadesátky. Nejlepší

0: 12 hodin 26 minut, ladíte Hit Radio 90, film Amerika. To bylo zjevení na plátně a to i díky titulnímu hitu Amerika, který nás naučil to, že v jednotě popěvku pá, pá, pá, pá je prostě velká síla. Ačkové hollywoodské hvězdy 90. let. To je téma aktuální vypalovačky, což je podcast Hit Radio 90 o fenoménech 90. let. Je venku pár dní, nový díl a díky moc za vaše reakce, třeba i na to, které herce jste vlastně v 90. letech taky úplně nemuseli.
1: Máte nějakého herce, kterýho fakt nemáte rádi a kvůli kterému byste nešli do kina ani náhodou?
2: Tyjo, to bych musel hodně dlouho
1: přemýšlet. Víte, koho mám já? Já mám prostě Russell Crowe. Za živýho boha bych nešel do kina.
3: To si děláš.
1: Na jakýkoliv film s Russellem Crowem. Nevím proč.
2: Teď já spousta lidí říká, tomu tam musíme napsat teďko něco do těch
1: napište
2: komentářů.
1: Napište mu tam, klidně mu tam napište, tak to je můj názor. Jako
2: tobě, víš.
3: Russell Crowe je skvělej.
1: Bez pochyby, určitě. Já mu to neberu, ale mě je hrozně nesympatický. Ale to jsem jen tak
3: odbočil. A co ti na něm vadí? Jako? To, jak stloustnul?
1: To ani mě na něm tak nevadí, ale že se choval jak kreten jeden čas.
3: A proč se
1: choval? Nafrněnej, nafoukanej.
2: A máš rád Oasis?
1: No a taky moc ne, taky mám radši Pulp, že jo. Ale je to možná jenom mylná představa a pokud se na nás, milý Russell, koukáš, tak se tím moc omluvám, jestli ti křivdím.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Tak jestli něco víme s jistotou, takže Russell Crowe se na nás rozhodně nedívá. Nicméně vy můžete celou vypalovačku slyšet na všech podcastových aplikacích, na YouTube a samozřejmě taky na webu hitradio90.cz. Teď už Fatboy Slim. Hezké středeční odpoledne. Vypalovačka.

0: YouTube už jste dneska slyšeli, co by to bylo za den bez irské party na Hit Radio 90. Bono Vox má pořád co říct, i když on to teda vždycky spíš radši zaspívá. Říká se, že příští rok je čeká obří stadionové turné a myslím, že Česko opět vynechají, protože my hold ten obří stadion stále tak nějak nemáme. No, nevadí. Teda vadí, ale neuděláme s tím nic. Dál ladíte Hit Radio 90, Alanis Morissette, taky Mike and the Mechanics. Hezký odpoledne.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jak moc je to na silnicích cesta do pekel, řekneme právě teď.
1: Na dálnici D8 na 53. kilometru směrem na Drážďany havarovalo nákladní auto, narazilo do středových svodidel, dejte pozor. Na dálnici D35 na 267. kilometru na obchvatu Olomouce směrem na Lipník jsou na vozovce rozházené kusy pneumatiky, tak opatrně. V Praze v Modřanské ulici směrem do centra bourala dvě auta a blokovaný je jeden pruh. A na tahu Vizovice, Zlín, u Lípy se srazila dvě osobní auta, místem se projíždí jedním pruhem.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu, naše rada zní.
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
5: stěhovanikrbec.cz
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Randíte?
4: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno, teď odpoledne mraky nebo přehánky a teploty do 23 stupňů. Zítra to bude takový, jako když počasí udělá CTRL, zkrátka úplně stejně.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Pěknou středu, devadesátky non-stop. Ano, to je to, v čem jsme nejlepší a vy to moc dobře víte. Dneska odpoledne hokej z Itálií, takže žádné al dente. Italové musí jít prostě z ledu uvaření úplně do měka.
0: Markéta Chmanová, Hit Radio 90.
1: A Markéta posílá ty nejlepší antipasty před zápasem Spice Girls, taky Lenny Kravitz a právě teď Puff Daddy.

0: Na Hit Radio 90 Spice Girls, další kolo Hit Parády Eurochart je už dneska večer v 6 a podíváme se do roku 1992. Žebříček nejprodávanějších hitů, které v té době chodili s nosem nahoru, takže zatímco u nás to bylo ještě takový neohrabaný. Nikdo pořádně nevěděl, co si může na začátek 90. let dovolit. Ve světě se děly takové věci, že homosexuální chlapíci z posilovny se třeba dostali do hitparád. Ano, budou tam Rajcet Fred. Poslouchejte Eurochart.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürli.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Devadesátky jsou zpátky.

Takhle hraje středa na Hit Radio 93 minuty před půl druhou. Kylie Minogue prej bude zpívat klidně do 80 let, pokud to půjde. Tak může se dneska zeptat Cher, jaký to je. O Kylie je právě dneska venku dokument na Netflixu. Je úplně novej, vyšel ráno a těch témat bude hodně a budou hodně osobní. Ať už to bude boj s rakovinou, tak taky vztah s Michaelem Hutchinsem z INXS nebo s Jasonem Donovanem. A třeba taková ta hodně citlivá otázka padne: Kylie, proč vlastně nemáš děti? Já jsem si pustila teďka během reklam úvodní minuty a je vidět, že to natočil stejný režisér jako třeba dokument Beckham pro Netflix. Bude to dobrý. Pokud byla Kylie vaše bohyně, tohle byste si určitě neměli nechat utéct. Pokračujeme dál. Suede, taky KLF a právě teď John Cicada. Hezkou středu.

0: Jsme Hit Radio 90 a už nějaký čas máme taky svůj vlastní podcast. Najdete ho pod názvem Vypalovačka a jeden z těch minulých dílů jsme věnovali taky fenoménu Britpop. A pokud bychom měli označit jednu kapelu, která tenhle hudební styl vlastně odšpuntovala v 90. letech Británii, pak to byly tihleti Suede. Teď na Hit Radio 90. Odpoledne pokračuje, 90 non-stop jedou dál, Savage Garden nebo Mňága, hezký den.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Markéta tady mluvila o vztahu Jasona Donovana s Kylie Minogue a Kylie tady hrála, tak jsme to teď doplnili ještě o Jasona Donovana. When You Come Back To Me na Hitrádiu 90, 4 minuty před 14. Ivo Aleč už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné středeční odpoledne. Ještě taky něco pro ty, co jsou v autě.
1: Komplikace jsou stále na dálnici D8. Na 53. kilometru směrem na Drážďany narazilo nákladní auto do středových svodidel. Dejte tam pozor. Na dálnici D4 na 56. kilometru směrem na Strakonice stojí porouchané vozidlo. Buďte tam opatrní. A na trase Telč Jindřichův Hradec u Strmilova havarovalo nákladní auto a blokuje jeden pruh. Zdržíte se v koloně.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Záskok Ypsilon. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
7: Co je tohleto? To je sama doma, no.
6: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska máme převážně oblačno, místy přehánky nebo déšť a večer může taky ještě i zabouřit. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Ve čtvrtek by mělo být převážně polojasno. Během dne až oblačno s lokálními přehánkami. Nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní 19 až 24.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: A teď už je před námi dáma, která nejenom zpívá, ale hlavně taky hraje. Za dva týdny bude mít nový film na Netflixu s názvem Pracovní romance, takže to bude romantická komedie. Ale my si teď dáme její velký devadesátkový hit Waiting for Tonight. Před námi J-Lo.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Společného tato ta skvělá píseň a dvojka Shakespeare Sister, kterou dobře znáte z vysílání Hitrádia 90, že Young at Heart původně naspívala skupina Bananarama v době, kdy v ní ještě byla Siobhan Fahey, která se pak odtrhla právě proto, aby vytvořila Shakespeare Sister. A je taky spoluautorkou písně, ze které šly tantiemy v 93., když jí nahrála tahle ta parta Bluebells, od které jsme si Young at Heart teď dali na Hitrádiu 90. To je příběh, co? Za chvíli The Offspring nebo Toni Braxton.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

Kočky našeho podcastu o fenoménech 90. let. No a v něm se s Michalem a Markétou budeme hodně bavit právě o té skupině, která před chvílí dozněla na Hit Rádiu 90. Backstreet Boys prostě nemůžeme vynechat, když se řeší boybandy, že jo? Podobně jako by třeba nešlo vynechat Ace of Base, kdyby se řešily sourozenecké skupiny. A nebo kdyby se řešil fenomén Švédu jako velký hitmakerů. No tak třeba někdy v budoucnu, ale už teď jsou tady Ace of Base na Hit Radio 90 kazitem The Sign.

0: 93, Moving On Up od Mbipo. Dnešní vydání ale bude o tom květnovém týdnu roku 1992. Středeční premiéru jsme o hodinu posunuli, takže se na Michala Kleina připravte už od 18. A co zůstalo je to, že jako 3 ve 3 zazní hity, které se Michalovi do toho vydání nevejdou, protože ten vždycky hraje jenom 10 nejúspěšnějších singlů. My si dáme spolu něco z té zbývající 90. Eurochart Hot 100. Už za nějakých 20 minut, tak se těšte.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
4: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
5: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
6: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
5: ano.
6: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tak už je to konečně oficiálně potvrzené. Habera v porotě Superstar bude. Mělo to být už na podzim loňského roku, ale přesunulo se to na ten letošní a dnes tedy potvrzeno. Tady jsme měli Pala Haberu i na Hit Rádiu 90 společně s jeho týmem. Držím ti město v porotě. 5,5 minuty před 15. Za chvíli 3 ve 3, ale předtím taky ještě aktuální informace. Nejprve z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Pozor dejte na výjezdu z Prahy po D8. Na 12,5 kilometru havarovalo osobní auto a na 54. blokuje levý pruh nehoda kamionu. Provoz houstne na pražském okruhu směrem k D1. 20 minut navíc strávíte v koloně od Rozvadovské spojky až po exit Ořech. Zdržíte se také asi 20 minut na D5 Uzdic mezi 26. a 24. kilometrem. Důvodem je porouchaný kamion, který blokuje pravý pruh. A při jezdu do Brna po D1 musí osobní auta počítat s 20-minutovým zdržením od Ostrovačic, nákladní v pravém pruhu nechají jednou tolik. Šťastnou cestu.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme

0: Česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: I ve čtvrtek by mělo být podobně jako dneska, v podstatě převážně polojasno, ráno a večer možná někde i skoro jasno, ale během dne oblačno s lokálními přeháňkami a to je to stejné v podstatě. Nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní 19 až 24.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už dnešní 3 ve 3, které budou jako vždycky ve středu Eurochartové. Konkrétně ze žebříčku stovky nejprodávanějších singlů v Evropě ke 23. květnu roku 1992. Od 18 hodin si na Hitrádu 90 poslechneme první desítku a teď 16., 39. a 66. místo. Uděláme to obráceně, než je v hitparádách běžné a začneme tím nejvyšším z těch tří, protože je to z nich dodnes ta největší klasika.
1: Ivo Alač. Hitrádio 90. 3 ve 3.

0: minulé hodině na Hit Rádiu 90 jsem o Shakespeare Sister mluvil v souvislosti s hitem skupiny Bananarama, ve které Shoben Fahey taky působila. No a teď nám tedy na Hit Rádiu 90 zaspívala s Marcelo Detroit. Tohle byla vedle těch pomalejších klasik Stay a Hello, Turn Your Radio On, ta rychlejší hitovka Shakespeare Sister, která byla v tomto květnovém týdnu roku 1992, 66. v tehdejší ročáru Hot 100. Na 39. byly Criss Cross a Jump, no a na 16. Nothing Else Matters od Metallica. Co bylo v první desítce, tak to nám od 18 hodin pustí kolega Michal Klein.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Rádiu 90.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
13: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tuhle píseň z 80. let původně, tak to předělal koncem 90. frontman Boyzone Ronan Keating pro film Notting Hill, jednu z nejúspěšnějších 90-kových romantických komedií, ve které Julia Roberts opět potvrdila své výsostné postavení v žánru, což vlastně odstartovala filmem, který kolega Michal zjevně úplně nemusí, podle toho, co říkal v tom zatím posledním díle našeho podcastu Vypalovačka.
1: Já když jsem viděl, pardon, Pretty Woman poprvé, tak jak ona tam potom naskočí do té limuzíny, jak to řídí ten osobní šofér toho Richarda Gíra na konci, tak já jsem si říkal, že už někam odvez, hlavně ať se nevrací, jako.
0: Fakt, ty jsi ale romantik, teda opravdu.
1: Právě, že vůbec ne.
2: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Nejnovější Vypalovačka je o áčkových hvězdách Hollywoodu 90. let. A najdete ji třeba na našich stránkách hitradio90.cz. No ale co teď už najdete v našem playlistu? Je Thorn.

0: Zrzavá kštice na hlavě, rubín v zubu a samet v hlase. To byl Nick Hucknell na Hit Radio 90, jeden z největších hitů Simply Red, Stars. No a za chvíli ten, který minulý týden úplně neuspěl v Eurovizi, Boy George.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Yippie!
3: Yeah!
1: Yeah!
2: Yippie, yippie!
3: Yeah!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: středeční odpoledne trávíme spolu na Hit Radio 90. Tohle byl důkaz toho, že Michael Jackson nebyl v Zachraňte Willieho slyšet jenom v hitu Will You Be There. SWV vesemplovali jeho Human Nature do písně Right Here, která v tom filmu také zazněla a byla i na jeho soundtracku a teď byla i v programu Hit Radio 90. Za chvíli pokračujeme dál v největších hitech 90. let. Předtím ale důležité informace, začneme dopravou.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zdržíte se 20 minut na dálnici D5 Uzdic mezi 26. a 24. kilometrem. Důvodem je porouchané nákladní auto, které blokuje pravý jízdní pruh. Na příjezdu do Brna po D1 nechají osobní auta od Ostrovačic 20 minut, nákladní v pravém pruhu 40. Kvůli hustému provozu jsou kolony také na Pražském okruhu směrem k D1. 20 minut se budete sunout od Rozvadovské spojky až po exit Ořech. A pozor, dejte na výjezdu z Prahy po D8. Na 12,5. kilometru havarovalo osobní auto, tady má kolona 4 kilometry a na 54. blokuje levý pruh nehoda kamionu.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. E-pomlčka kondomice.

0: e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
8: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
7: Jak jsou ty trampolíny velké?
8: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
7: Jsou trampolíny placené?
8: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
7: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Ve čtvrtek by mělo být převážně polojasno, během dne až oblačno s lokálními přeháňkami, nejnižší noční teploty mezi 11 a 7, nejvyšší denní 19 až 24.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Toho sluníčka venku moc nemáme, tak se ho pojďme dát alespoň na Hit Radio 90. Sunshine od Dario G.
1: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: Asi to máme podobně, my co máme v oblibě Hit Radio 90, že se rádi vracíme nejenom k hudbě té doby, ale i k 90-kovým filmům a seriálům. A už někdy od loňska si průběžně dáváme Jak ta X a nemůžu se dočkat, až budu mít za sebou pátou sérii a dám si pak i na ní navazující a skvělý první celovečerák Act X, ve kterém právě zaznívá to, co jsme si před chvílí dali na Hit Radio 90. Walking After You od Foo Fighters. Za chvíli vám povím ještě něco i ke starším filmovým kouskům, které jsem si nedávno pustil, ale předtím tady bude třeba skvělý duet Bryan Adamse a Melanie C.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
5: Změnili jste adresu,
6: stěhujte se bez stresu.
4: Naše rada zní:
6: Stěhování Krbec všechno zařídí.
7: stěhovanikrbec.cz.
6: Stěhovací a vyklízecí služby.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
15: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
16: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

pán, no a v současnosti to taky můžeme slyšet v kinech ve filmu Michael, protože to původně zpívali sourozenci Jacksonovi v 70. Mimochodem ani ty filmy 70. let nepatří do starého železa. Třeba nadčasová a hodně citovaná kriminálka Francouzská spojka s vloni zesnulým Genem Hackmanem. To je pořád skvělá. Vloni jsem si ji pořídil na Blu-ray v rámci takové krásné Oscarové edice a teď nedávno na Blu-ray vyšel i druhý díl. A oba jsem si tedy minulý týden pustil v rámci jednoho večera za sebou. A musím vám říct teda, kam se hrabou ty nový kriminálky. A přitom je tam třeba hodně scén, kdy Gene Hackman prostě jenom chodí ulicí mezi skutečnými lidmi, nic netušícími, že je zabírají kamery. Ale teď nám bude chodit ulicí hudebně Honza Kalousek na Hit Radio 90.

0: Těšte se na další díl naší vypalovačky, který vyjde v neděli a bude o boybandech. Kolegyně z Hit Rádia 90, Markéta Rachmanová, milovala Take That a hodně toho na sebe prozradí. A zmíníme tam i pána, který v jednom takovém boybandu začínal, brzy přijede do Prahy a za chvíli taky zaspívá na Hit Rádiu 90, Rickyho Martina.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
7: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Devadesátky jsou zpátky.

Hit Radio 90 roznívá skvělá spolupráce Roberta Palmera, UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Jaký byste si tipli stav utkání Česko-Itálie před koncem první třetiny? No, je to 0-0. A se Švédy to ve stejnou dobu bylo 3-0, nebo vlastně 4-0, kdyby nám uznali ten gól. No, je to 0-0. A se Švédy to ve stejnou dobu bylo 3-0, nebo vlastně 4-0, kdyby nám uznali ten gól. No, tak musíme teď zamávat.

0: Hlavní auto. Na D5 se na prvním kilometru na výjezdu z Prahy na Plzeň na nájezdu z Pražského okruhu se stala také nehoda a na obchvatu Slaného před odbočkou na hlavní tah na Chomutov směrem od Mělníka je víc než 3-kilometrová kolona. Přejeme vám v ní pevné nervy a šťastnou cestu bez nehody.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: A čelovky vaření a papání?
9: Máme.
8: A batůžek malý a velký?
9: Máme.
8: A co boty a botičky do každého počasí?
9: Jasně, že máme.
10: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
11: 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Soud dnes opět zamítl žalobu.

0: bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslava Ševčíka. Tou se bránil odvolání z funkce. Rozhodnutí je pravomocné. Indii zasáhnou extrémní vedra, zejména v její severozápadní a centrální části. Už tento týden byla naměřena teplota bezmála 50 stupňů Celsia. Úřady v zemi vyzvaly kvůli vedrům k ostražitosti. Tenistka Karolína Plíšková se neprobojovala do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros. Bývalá světová jednička vypadla ve druhém kole. Uspěl naopak Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze, a od postupu ho dělí jediná výhra.
1: Jak by mělo být ve čtvrtek? Převážně polojasno během dne, ale i oblačnost s lokálními přeháňkami, tak s tím počítejme. Nejnižší noční teploty 11 až 7 a nejvyšší denní mezi 19 a 24 stupni Celsia.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Věřím, že sledujete naše sociální sítě Facebook a Instagram Hitradia 90 a že z našich příspěvků tedy víte, kdo má dneska významné životní jubileum, ale pro případ, že ne, tak se k tomu během té následující hodiny ještě dostaneme. Teď ale jiná zpěvačka.
2: Ivo Alač. Hitradio 90. Hey!

0: Collins právě teď zpíval, že neumí tancovat, I Can Dance, ve velkém hitu kapely Genesis. Někteří rejpalové by teď mohli říkat, že Češi neumí hokej, vzhledem k tomu, že ta první třetina s Itálií skutečně skončila 0-0, tak jak jsem říkal, musíme přidat. Za chvíli na naše hokejisty vezme bič Meredith Brooks.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
5: Jo!
8: Jé!
10: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürli.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Robert Miles a Katy Sledge nabídli Freedom na Hitrádiu 90. No, někdy ty pokusy dostat někoho na svobodu nedopadnou dobře, a nemyslím teď útěky z vězení, ale tu nedávnou záchranu velryby, kterou jsme všichni sledovali. A v té době jsme vůbec netušili, že to nebyl ten Timmy, ale ta Timmy, nebo spíš Tina. Po prozkoumání fotek vyplavené mršiny vyšlo najevo, že se jednalo o samici. No, a teď na Hitrádiu 90. naopak. Parta chlapů se ženským jménem Lucie.

0: Slaví osmdesátiny, přejeme jí všechno nejlepší a proto jsme se jako náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hitrádiu 90 dali její verzi The Šup Šup Song z filmu, ve kterém se jí zahrála Mořské pany. To bylo v roce 1990, no a dnešní Eurochart, která odstartuje za necelou půl hodinu, bude z tohoto květnového týdne roku 1992.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
2: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Kvůli dopravnímu omezení jsou dlouhé kolony na D1 ve směru do Brna už od 172. kilometru. Osobní auta budou popojíždět na 196. 40 minut a nákladní přes 2 hodiny. Půl hodiny necháte na Pražském okruhu směrem na D1 mezi 25. až 18. kilometrem. Důvodem je nehoda na 23. kilometru. Kvůli tomu provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D5 a to od 7. kilometru. Tady necháte 20 minut. Na obchvatu Slaného před odbočkou na hlavní tah na Chomutov směrem od Mělníka se vytvořila víc než 3-kilometrová kolona. My vám přejeme pevné nervy a šťastnou cestu.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen.

0: Do 23. května 1992 vyrážíme právě dneska v dalším vydání hitparády Eurochart Hot 100. Takže tentokrát pohled zpátky na nejprodávanější singly v Evropě před 34 lety. A to už je taky skoro pravěk. A schválně, jestli vám něco říkají názvy kapel nebo projektů jako Curiosity, SL2 nebo KWS, případně U96. No, všecky uslyšíte právě tady na Hitrádiu 90. A Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A právě SL2 vás čekají už za chvilku na 8. místě hitparády Eurochart. Jinak britská kapela, která se věnovala hudebnímu podžánru breakbeat hardcore, tedy jakési kombinaci raveu, hiphopu, techna a houseu. A dáme si od nich jejich největší hit On Air Ragatip. Na 9. tam bude George Michael ještě společně s Eltonem Johnem Don't Let the Sun Go Down on Me. No a teď hned na 10. začínáme s britskou kapelou Curiosity Kill the Cat, což byl tedy velmi zvláštní název. Skupina se proslavila někdy v polovině 80., když zlanařili slavného Andyho Warhola, aby jim zrežíroval jejich tehdejší videoklip. No a největší hit ten si schovávali až do 92., když přespívali 70-kovou píseň původně od Johnnyho Bristla Hang On In There Baby. No a to všechno navíc se zkráceným názvem, když vypustili tu zabitou kočku a nechali si pouze a jenom Curiosity, tedy zvědavost.
1: Eurochart Hot 100. We can

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1992. Hitrádio 90. 90.

Nejprodávanější singly v Evropě v druhé půlce května 1992 si dáváte teď a tady na Hit Radio 90. Za chvilku na pátém, tam vás čekají KWS, jinak britská taneční trojice, která slavila největší úspěchy, a to s coverem hitu Please Don't Go, původně od skupiny KC and the Sunshine Band. Na šestém tam budou Right Said Fred s hitem Deeply Dippy, což byl mimochodem nejúspěšnější hit jejich kariéry. V Anglii dokonce číslo jedna. No a v Eurochart Hot 100 před těmi 34 lety to byla šestá pozice. No a na sedmičce začínáme s baladou od skupiny Shakespeare Sisters Stay, kterou s Marcelo Detroit a Siobhan Fahey spolu napsal Dave Stewart z Eurythmics, kterýž to byl tedy tou dobou manželem právě Siobhan, která mimochodem, když se natáčel videoklip, tak se totálně opila flaškou vodky. Když se tam zaměříte na to, jak tam jde ze schodů dolů, tak má tedy velký problém udržet balanc a zůstat stát na nohou. Stay. Eurochart Hot 100.

0: devadesátka.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte hit parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1992. Hit rádio 90.

0: Posloucháte hitparádu Eurochart, Hot 100 a hity, které bodovaly před 34 lety, tedy na konci května 1992. No a teď si ještě k tomu připomeneme, která alba šla tou dobou nejvíce na odbyt. V nejlepší desítce evropské albové hitparády jste natrefili na taková jména jako Nirvana, Simply Red, Annie Lennox nebo Queenie, a nebo, a to dokonce dvakrát, Bruce Springsteen. Ten dokonce jenom pár týdnů předtím vydal hnedka dvě alba ve stejný den. To jedno se jmenovalo Lucky Town a to druhé o fous úspěšnější Human Touch, které se dokonce dostalo na evropský albový vrchol. No a my si z něj právě teď pustíme titulní song, kde se o doprovodné vokály postarala Bruceova tehdy novomanželka Patty. Takže hraju teď a tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: v Evropě na konci května 22. roku, to už znáte, od Bruce Springsteena jeho Human Touch. No a tak se vlastně můžeme úplně v klídku vrátit zpátky, a to do singlového žebříčku hitparády Eurochart. Právě teď. Kde vás už za chvilku na bedně, konkrétně na druhém místě, čeká klasický One Hit Wonder. Holandská skupina Ten Sharp a jejich jediný mezinárodní hit You. Na trojce potom německá diskotéka od projektu U96, Das Boot, do které dokonce Alex Christensen, jinak hlavní tvář skupiny, zakomponoval i zvuky skutečné ponorky, takovéto sonarové pípání a nouzový poplach. A to jednoduše právě proto, že originál té skladby to byla melodie z válečného filmu Ponorka, které potom Alex obstaral takový technokabátek, nebo spíš technouniformu. No a ze všeho nejdříve právě teď na čtvrtém místě hitparády Eurochart vlastně další zástupce německého Eurodanceu. Tady jsou Snap a Rhythm is a Dancer na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Posloucháte Hit Parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1992.

druhé polovině května 1992 jsme si zahráli tady na Hit Radio 90, a to včetně druhého místa od holandské skupiny Ten Sharp. To byl hit You. A zatím tedy bez zlaté medaile, k té se totiž dostáváme až právě teď. Na prvním místě se totiž vyhřívala balada od skupiny Mr. Big To Be With You. Tak to byl hit číslo 1 právě 23. května ve 92. roce. Tu písničku napsal zpěvák Eric Martin, když byl ještě puberťák, aby prostě zapůsobil na holku svých snů. Jenomže ta ho měla takzvaně na háku. On byl vlastně taková její vrba, které se akorát stěžovala na své tehdejší partnery. A že je tedy střídala doslova do písmene jako ponožky. No a Eric si tenkrát vysnil, že se možná jednou stane tím jejím princem na bílém koni, k čemuž tedy bohužel nikdy potom nedošlo. Ale pozor, jsou prý dodnes přátelé. Tak teď už absolutně víte úplně všechno. No a příště to se podíváme do roku 1995, kdy bodoval třeba koktající Scatman John. Tak se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Záskok Y. Užijte si vždy jedinečné improvizační představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů.
5: Co je tohleto? To je sama doma, no.
4: Tak nezůstávejte sami doma. Divadlo Kali vás baví.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
6: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Devadesátky non-stop. Hit Radio Devadesátka.

Rádio 90. Nejvíc 90 v českém éteru, na webu i v DABu.

0: Veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
5: GenX.cz.
0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.